0: trochu hry.
1: Trial. Tvoje
0: parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
1: Trial.
0: Sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
1: Trial.
0: Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven.
1: Trial.
0: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: zvláštních vrat.
1: Co jo?
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: Čau.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Čau. Trial.

0: Na křížku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.
1: Trial.
0: To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

kříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Já vím.
1: Čau.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská, po nás jdu.

0: někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by sem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsad, hledat lepší kraj.

Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polohu.

0: Vezmi si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže
1: Trial.
0: Nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Čau.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

pak dál, jak ubíhal čas. Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla
0: trial.
1: Na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.
0: Trial.

0: ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: Čau.
1: Tak příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Čau.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
0: Trial.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

křišťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá o místa v ráji.

0: dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
2: Trial.

0: Zvedl se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Nauč se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříšku.
0: Zavírej vrátka.
2: Trial.
0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
2: Trial.
3: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
2: Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě třikrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: touhy zmorcený, léta ztracený, ty oči pláčou dál.
1: Trial.
0: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama,
1: trial,
0: jako správnej chlap.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů
0: trial,
1: pak to

láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní, zkouším se vstát a zprávu ti dát. Oh, stýskat se mi s pískat.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Stroud. Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj.
0: Trial.
1: Někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych v oca, hledat lepší klid.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší
0: trial.
1: Je zůstat sám, kolik snů, pak tolik dnů, jdou
0: trial.
1: Za mnou.

0: trial. Trial.
1: Žít je někdy krásný hlavolam, když se ti zdá, že se vytápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít.
0: Trial.
1: Z tvých polipků svou láskou ti vzát, být princem tvých snů.
0: Trial.
1: Já

Je mi odpustíš. Již někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: chtěl bych ti říct.
1: Wow.
0: Stýská se, stýská.
1: Wow.
2: Milence.
1: Trial.
2: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

stojím zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebyl.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: dohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Čau.